Máhuiil sé a canna leis an árán sin ní mise a bhí gceist. Rómodel le Sally When the Wine Runs Out is bralam an tarán sin. Roimhe sin, thuaille sibh Alex Warren an seo ar Radio Rira, agus tá sé director éis ceolcúram a bheith aige i mbaile aclaí agus bhí cuma iontach ar na fiseán a chunaic mé ón ceolcúram. Ag leanturaic anois a chuirde tá sé an am le haghaidh píosa nó a chan ach roimhe sin, ná lena go dearmad Radio Rira a leanúint ar na mban sosialta. Sin, mas rolig gwyl tu ag iri eisiach lein yn malach diffrol, tomwyd ar an app Radio Rira, ar ffôl ar DAB, mas rolig gwyl tu ag Google yn, i Google Lion August 2 sychar, agus ar an app Radio Rira cho ma. Ag ffeig yn dyrai yn eich tam Noah Can agam dîf dyrwch yn eich Let the Great Divide. www.rrr.ie Rira Digitalk. Cion yng Nghael. Ar Radio